Moje stará tvář trpí bolestí, mám i krátery posetou. Jsem jako měsíc sluneční, přesto jsem planetou. Mám 88 dní, na oběh jediný.

Růža, červená růža, rýchlo ji otrhnem. Mám růžu, krajší, červenší jako ta prvá. A já ji prinesím jej, istotně se potěší. Červenej růži, velkej, velkej červenej růži.

0: Och, růže, krásná červená růže, moja růže, a ty přišel jsi, jsem rada, že jsi přišel. Pojď, rýchlo, rýchlo, preč z tejto ríše.
1: Nechceš tu zostať?
0: Nie, ani za celý svět. Půjdem s tebou. Život a láska jsou najkrajšie na světě.
1: Tvoje i moje šťastie.

to živý nezostane, rád čarujem, to je známe, z Katky spravím snehuliaka, z Janka trojhlavého draka, z Ferka bude skala tvrdá a z Olinky zlatá hruda. Každý ju chce mať, pričarujem rád. Potom si vyčarujem svet, svoj svet, svet plný svoch, bez živej duše, svet ticha, svet, ktorý mám ja rád a budem vládnuť sám. Ty si socha a ty mydlo, ty si kufor a ty vedro, z Lenky spravím hrable malé,

0: Přijel dívčička.
1: Chcem se vrátit do doliny.
0: A tu si privykneš. Cizdin nám budeš vlasy prečesávat, aby se nám při tanci lahůčko ovíjali okolo hlavy. A zostěvěl tráv budeš sbírat rannou rosu, aby jsme si mali v čom potanci umít nožky.
2: Ty ve sačnom svitě nám vždy uvíješ vence z čerstvých kvetov a natrháš každej kytičku sedmi krások.
0: Neostane ti čas na smútok. A keby sa ti predsa za dolinou zacnilo, môže sa k nej pobrať vo svojej srnej podobe.
3: Budeš raz srnou a raz dievčinou.
0: Vtáky sa do korún stromov vracajú.
4: Ide noc.
3: Ide noc.
0: Vzrikaj, dievčka. Ľahni si pod kríček. Nadišiel náš čas.
4: Teraz sa sem na náš kopec nikto neodváži.

0: vokál.
1: 5 prštekov na ruke,
2: 6 strún má gitara.
3: Ja chcem gitaru.
1: Haha, určite.
2: 4 nohy má
4: stôl.
1: 5 prštekov na
4: ruke
2: a 6 strún má
4: gitara.

žabí babka. Malý žabce nadává. Moje žabí vnučko, neskákej tak vysoko, spadneš jako tůčko, chováš se moc divoko.

اسمه ما برو jistotu držme se, radši hezky při zemi, radši hezky při zemi.

0: Kytič odjede, no tak prosím pokoj dejte, už teď se nevíkejte, že je
1: Godzilla, Godzilla,
0: kafíčko dopila,
1: Godzilla, Godzilla,
0: trochu tu svej.

Růža, červená růža, rýchlo ji otrhnem. Mám růžu, krajší, červenší jako ta prvá. A já ji prinesím jej, istotně se potěší. Červenej růži, velkej, velkej červenej růži.

0: růža, krásná červená růža, moja růža. A ty přišel jsi. Jsem rada, že jsi přišel. Pojď, rýchlo, rýchlo, preč z tejto ríše.
1: Nechceš tu zostať?
0: Nie, ani za celý svět. Půjdem s tebou. Život a láska jsou najkrajšie na světě.
1: Tvoje i moje šťastie.